0: Rabe.
1: Rabe.
2: Rabe. Einfach gutes Radio.
3: Bern on Air.
4: Dnes oslavujú meniny Gizela, Andronik, Dietmar, Pascal a všetkým oslavencom prajeme všetko len to najlepšie. Samozrejme, zdravička, šťastička, lásky a jasnačka, že im zahráme peknú pesničku, to určite. Hojte, Wirtz na mestách von Gizela, Andronik, Dietmar, Pascal gefeiert und wir wünschen alles Gute, natürlich Gesundheit, Glück, Liebe und wir spielen jetzt gerade eine ganz fantastische, schöne Lied von Miro Jaroš. Miro Jaroš a kamaráti. Kamaráti, keď máme kamarátu, tak to je skvelé. Tak kamaráti, nech sa páči, pesnička Kamaráti.